že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle. Som neznámy týpek z undergroundu. Tú hudbu nechceš v aute.

mi lásku. Ukáž mi lásku. Ukáž mi lásku. Ukáž mi lásku. Ukáž mi lásku. Ukáž mi lásku. Ukáž mi lásku.